Thank you.

Radio.

I'm used to it by now. Just breathe.

despair.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. V plzeňském nákupním centru na Borech došlo k uzavření posledního kasina ve městě, což značí konec hazardu na území Plzně. Zásadní regulaci schválili zastupitelé v prosinci 2024. Město se tak připojilo k rostoucímu trendu boje proti hazardu v České republice. Počasí v České republice v druhé polovině týdne bude pod vlivem několika tlakových níží a frontálních systémů, přinášející srážky zejména na Moravě a ve Slezsku, kde může napršet až 50 mm. O víkendu se očekávají nejvydatnější srážky, ale během příštího týdne se začne oteplovat, což povede k postupnému úbytku deště. Posluchači by měli být připraveni na vydatné deště, ale vědět, že lepší počasí je na obzoru. Zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana Vít Alexander Šorm navrhuje zjednodušení pravidel pro vězně v České republice, které zahrnuje lepší kontakty s jejich dětmi a dostupnější hygienu. Dále doporučuje snížení maximální délky pobytu na samotce ze současných 20 na 14 dní pro spravedlivější, bezpečnější a praktičtější systém. Navrhované změny by mohly přinést pozitivní dopad na životy vězňů a jejich rodin. Herec a dabér Jan Vlasák, hudebník a bývalý politik Michal Prokop a sestry Válovy, jedny z nejvýraznějších umělkyň 20. století, by mohly získat státní vyznamenání. Návrhy na ocenění projednával senátní podvýbor pro státní vyznamenání. Ocenění by mohla být předána prezidentem Petrem Pavlem 28. října 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

Je to jako sen, no jasně, já jsem MC Marky. Posloucháte Black Eintop, posloucháte Radio B. A to znamená pouze jednu jedinou věc, že dalších 120 minut bude patřit černý hudbě. Jak se daří? Já doufám, že jo.

rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, the funk soul, brada. Jak mě slyšíte, lidičky? Já doufám, že jo. Vysíláme živě a pak v pravidelných opakováních. A bude to dobrý, bude to cool, bude to bezva.

jako hned na začátku přicházíme s funkovou záležitostí. Lucius Blue Note Carter, tak pojďme na to, pěkně volme doprava, protože dobrá hudba se vysílá vždy pěkně na max. Tak pojďme na to, krásný dobrý den, večer či ráno, je nám dáno, Black Eye Top, ahoj.

Wow, rozjíždíme to ve funky stylu. Ha, posloucháte nejlepší rádio na celém světě a tohle to je opravdu ulítlá show. Roztančíme města, vesnice a ring. Přichází Mr. Swing a skvělá záležitost s filmu Swing Kids. So sing, sing, sing. Takže pěkně si vohákněte sáčka, nasaďte ty správné boty a pojďte vyrazit do 30. let. Sing, sing, sing, jak říkám, tohle to je dobrá věc, jako vždycky. Tak pojďme na to. Oh, swing time!

Clap the clap. Sing. Ladies and gentlemen. Je to teda špásy do gól. Na řadě je Mr. Rock'n'Roll. Je to prýma legrace a žijou taneční krátce. My tady na rádiu B máme stále Vánoce a to jsou hezký svátky. Big Joe Louis and the Big Town Playboys. Wow, dobré.

Wow, wow, no tak něco vám povím, tohle to byl Rhythm Blue nebo Rock'n'Roll a předtím to byl Mr. Swing a je jedno, jestli to Count Basie nebo Miller Glenn. Přichází na řadu partička, která bude rapovat, jmenuje se Wu-Tang Clan, ale pozor, samplíčku na Jimiho Hendrixe, to znamená, že je to stále Černý kotel. Doufám, že se to líbí, 14. minuta za náma a my servírujeme ty nejlepší věci, voleme na max. Yeah, yeah, I don't like today. Wu-Tang Clan.

Wow, wow, wow, wow, takže jdeme dál, rap jak má být, žádná chyba od Method Man a Ghostface Killa. Jsem jak ve vodě ryba a křikám yes, mám chuť na pořádný new jazz. Dáváme si šestou záležitost, jako vždy, budeme opět trošičku jazzovat, protože ten náš program přesně o tom je. Vzal jsem černý hrnec a narval jsem to barevnou černou muzikou. Wow, posloucháte Black Eyed Peas a já jsem MC Mark Hitman.

No jo, pěkně se tady jazzuje, tak co lidičky, jazz. Dnes kejklé, strucha dancu, tančíme, raz, dva, tři, my jsme bratři, pěkně, to všem na tři. Přichází 90. léta, let me show you. Takže si dáme trošičku tanečního šílencí 90. let. Ano, přesně taková hudba patří do našeho kotle. Posloucháte nás, máte nás rádi a my vás taky. A já jsem rozhodně s váma rád. Budu pro vás hrát. Tak pojďme na to. K-Class. K-K-K-Class. Let me

Juha, nade mnou je duha. Servíruju pochoutky od MCho Marka Dobrůdky. Posílám vám vibrace, no tak pište mi. Posílejte lajky. Na řadě je král popu Jackson Mikey a tato pecka vyšla na albu Dangerous. Takže si dáme ještě tuhletu záležitost a uzavíráme tím 90. léta. Půjdeme pokračovat dál, načneme další dekádu. Co vy na to? Stále tančím, jančím. Tak jo, Jackson Mikey s

Ej, no taky jo, dobrá záležitost. Já tady tančím a šílím a je mi vedro. Říkám Pedro, vypiju vědro a roztančím sál. Máme party, černý bál. Teď nám tady Mikey hrál, popu král a jako víno v sudu zrál. Pokračujeme dál, přichází Jesse Roger se singlem One Monkey Don't Stop No Show. To znamená, že jsme se posunuli do 80. let. Ještě stále trošičku syntetizátorů, přesně jak to v těch letech bylo. A tak to patří do našeho Eintopfu, je 30. minuta první poloviny našeho pořadu. A doufám, že se vám to líbí, protože já si to ohromně užívám. Posloucháte Radio B, kdo to ví?

tak tohle to mám vážně rád, mám rád tohleto rádio. Ať je léto, zima, hromnice, vysíláme živě z Roudnice, kotel plný černý hudby, co plnila vždy dobrý kluby, hudba jak droga crack. Další pecka, tak to je od The Inversions, Mr. Mac, to znamená, že ještě stále zůstáváme v 80. letech. Wow, a trošičku jazzíčku nebo jazz funky, kdo není funky, tak prostě funky není a nemá tady co dělat. Vemte svoje repráky, dejte pěkně do oken a vosolte to, ukažte svým sousedům, zač je toho loket. Tak jo, pojďme na to.

back na Radio Bad. Co to tady hrajou? Dej to zní jak z malýho pitavalu. Po muzice jdu jak po medu medvěd. A už je tady rok 1979. Přesně tak. Takže serveru další záležitost a přichází Mr. Gonzalez People's Party. To znamená ještě jedna nohou v osmdesátkách, ale už nám tam najíždějí ty sedmdesátky. Takže pořádný afra na hlavě a široký kalhoty hlavně do zvonu. Tak pojďme na to. Přichází skoro pětiminutová záležitost a už jsme tady na konci 70. let. Mr. Gonzalez, People's Party.

No jasně, stále jste na příjmu a posloucháte Radio B a něco ti povím, s náma nejsi old, ale stále young. Ať je funk, funky, co dělá z lidí janky? Kroutíme hlavou a tleskáme na druhou, nudní lidi s náma nepůjdou, ať je si trochu crazy. Buď rád, že jsi a přichází fantastická čtyřka, zdá se, že ještě stále přichází 70. léta. Oho, takže období, kdy byly velký káry, nosily se afra, vůbec barevné věci, mluvím k věci, stále funky, já jsem MC Marky.

Parapamau, Fantastic Four, Bring Your Own Funk, já vám něco povím, jedu jako tank, vypadáš vážně skvěle, přeju ti to vřele, oh, you just look so good, ať si holka nebo kluk, no jasně, posel si další věcičky, ještě stále ze 70. let, stále posloucháte nejlepší rádio na celém světě, Radio B, a já vám do uší posílám další pecku, ještě stále v rytmu 70. let, Magnum Force. A za chvíli tady máme 60. léta, hudba Geta, slunce svítí a Marvin se to líbí.

co lidičky, serví rů samý hity, žádná hovaděna, že za náma je pomaru první polovina, živé show, ať to jede jo, mám prima flow, ať padaj trakaře nebo snou, sníh, ha, miluju smích, protože jsem pan ho ho ho, každé je fangy, který poslouchá Black Eindhoff Radio B, kdo to ví, že pokračujeme dál, Family Affair, zdá se, že nám začíná pěkně basička bublat. To znamená, že za rohem jsou 60. léta, hudba Geta a i vy jste funky, Family Affair.

NSB, All Family Affair. Ha! Dobrý hudbě, dobrý drink. Zazní soul, jazz, taky swing. Paří Just Dance, Dr. Inc. A jedeme dál, dámy a pánové, jedeme dál. Druhá polovina našeho programu právě odstartovala. A zdá se, že jsou tady 60. léta. No jo, tak moc děkujeme tyhle tý partičce a jedeme dál. I can't get satisfied. Páni, jde tady o spokojenost. Já teda rozhodně spokojený jsem, protože hrajeme to nejlepší a servírujeme vám věcičky. Žádný kecičky, jedeme dál. A... Takže si dáme zase trošičku nu jazzu, ale 60. léta. I can't get satisfied.

Taky máte pocit, že hrajeme věci nenormální? Hrajeme věci instrumentální, jsou tady šedesátky, věci řízlý jazzem. Snad měl jsem se stát knězem, tak to fakt nevím, pokračujeme dál. Přichází Mr. Lee Morgan a další šedesátová záležitost. Opět ve stylu jazz. Wow.

Jo, tak tohleto období vážně miluju a stále slyším, si blázen, kolik je ti let, je to jedno, když hraje Black Cat, černá čičina, to ona je toho příčina, když rádio ladím, a že prej někomu vadím, no tak to jsem já, MC Mareček, pěkný dáreček, bílej muž s černým srdcem, co hudbu do vás valí, haha, tak pojďme na to dál, tohleto byl skvělej Lee Morgan a já vám pouštím další záležitost, jak jsem prozadil Black Cat, černá kočka, hoho, na plíbecky. A soul.

No tak co tomu říkáte? Černá kočka, stále to valím, holky už nebalím a už tolik nekalím. Postačí music a minerálka, v TV běží prima kriminálka a míří přímo k vám. Stále v rytmu 60. let, Euro, cinema, kino, nalej mi dobrý limo a pojďte vařit. Wow. Pěkně to nejíždí, já to mám rád. Máme tady 16. minutu druhé poloviny Black Eyed Peas a stále jste ready.

Renata. Hele, hele, hele, jedeme na plný pecky, není ještě konec. Brzo zazní další Rockets, rock and rock and roll, Rockets. Ty si kámo pěkný borec, posloucháš Rádio B, posíláme to do celého světa a doufám, že se ti to líbí, jo. Tak tohle to byla skvělá partička. Euro Cinema. Půjdeme dál, jak už jsem slíbil, že brzo přijde rock and roll, tak ještě ne, dáme si ještě takový malý přechod. Co na to, Kinny, Backstreet Lost. Yeah, hit me. Tohle jsou ještě stále 60. Hit me. Tohle jsou ještě stále 60. léta, ale brzo přijdou 50. Prima hra.

Wow, funky, funky, jedeme stále dál, ať hodí, kdo je bez viny, tak tohle to byla skvělá Mrs. Skinny, pokračujeme stále dál a doufám, že se bavíte, že se moc nedávíte, wait a minute, počkáme si minutku, až nebo pojedeme dál, ne, už se pomalu, ale jistě blížíme k rock and roll music, tak jedeme dál, co mi na to?

no tak co, slyšíte to tam? No jasně, Mr. Rock'n'Roll je tady a já už bych pomalu, ale jistě ukončil 60. léta, protože dneska jsme se v tom koupali fakt hodně, máme ještě před sebou 35 minut, takže pojďme dál, pomalu jistě se dostáváme do 50. let a to byl opravdu čistokrevný rock'n'roll.

rock, rock, rock, everybody! Rhyme rock and roll ve stylu Bill Haley, a jeho kapela Komety, a to nebyl žádný lopaty. Dámy a pánové, máme tady posledních 25 minut a od rock and roll už je to krůček dalšímu swingovému nářezu Los Mambo Jumbo. Pojďte to ještě rozjet, máte ještě šanci, volume na max, pojďte na to!

tak tomu říkám prima nářez. A u mikrofonu je stále MC Marka a pořád. Black Eyed Peas, dáme si ještě trošičku jazzíčku, co vy na to? Dneska je to hodně instrumentální, někdy je to takový, někdy je to makový, ale stále je to ve stylu Black Music, Charles R. Landon, The Mighty Burner.

Páni, dneska ten Black Eyed Top je ale hodne, hodne černý, je totiž hodne o jazzový muzice a to mám rád. Koukám tady na naše hodiny a něco mi říká, že máme ještě 20 minut, 20 minut našeho úžasného programu. Dáme si ještě nějaký přechod a slibuju, že ještě dneska se bude rapovat. Tančíme všude, stále se bavíte, já teda rozhodně jo. Aha, The Mighty Show, Stoppers and the Lance Ferguson, Shaft in Africa. To je takovej ten velký světadíl.

co tomu říkáte, co je černějšího než Black Eyed Peas? A od Mike'u se hlásí opět šílenec, který vám posílá další věc. Slíbil jsem, že přidáme trochu mluveného slova. Dobrá je doba, klepety klep. A přichází Mr. Rap, ale trošičku řízlej. Nebude to úplně čistá záležitost, ta přidáš později. Máme tady ještě 15 minut Black Eyed Peas.

Beautiful life, krásné je žít, když můžeme tančit a dobrý víno pít, jo. Jak jsem slíbil, začíná se tady rapovat a pokračujeme dál. A když je rap, když já teda aspoň mluvím o rapu, tak mluvím o nejlepší době 90. let. Máme tady poslední 12 minut a vy jste stále s vámi. A vy s náma, to prostě se skvěle doplňujeme. Tak pojďte si ještě trošičku zajumpovat. Přichází Real Hip Hop Music na Radio B.

go, go, go, jump around, jo, starý hypec, naučí tě skákat, nebudej se flákat, skvělej beat, rhyme a taky hlas, další track přichází Mr. Nas, oh yeah, co pak to bude? Ať rozduní bas, zas v rytmu blues, co má velký plus a není hnus. Aha, takže máme tady další skvělou míchačku. Bluesovej základ a Mr. Nas má skvělej hlas. Aha, po roce 1994 se nám ten hip-hop trošičku změnil, trošičku zbrzdil, ale stále vznikaly skvělý věci a to je jedna z nich. No jasně, blues, máme tady posledních 7 minut, takže si to pěkně užijem, co mi na to? Stále volume na max, stále dobrá nálada, žádná závada, zábava, je

pěkně užili. Tohle to byl skvělý pan Nas ve skvělým bluesovým základu. Hoho! Zazvonil zvonec a Black Eintofu je pomalu konec. Dámy a pánové, díky, že jste to se mnou dneska vydrželi. Posloucháte živou show, u mikrofonu se hlásí MC Marky, ten, co má rád ty bobátky. A klidně si řekněte, že jsem blázen, nebo snad muzik, ale mě je to úplně jedno, protože já miluju black music. Oh, díky moc, za 14 dní na shledanou.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V plzeňském nákupním centru na Borech došlo k uzavření posledního kasina ve městě, což značí konec hazardu na území Plzně. Zásadní regulaci schválili zastupitelé v prosinci 2024. Město se tak připojilo k rostoucímu trendu boje proti hazardu v České republice. Počasí v České republice v druhé polovině týdne bude pod vlivem několika tlakových níží a frontálních systémů, přinášející srážky zejména na Moravě a ve Slezsku, kde může napršet až 50 mm. O víkendu se očekávají nejvydatnější srážky, ale během příštího týdne se začne oteplovat, což povede k postupnému úbytku deště. Posluchači by měli být připraveni na vydatné deště, ale vědět, že lepší počasí je na obzoru. Zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana Vít Alexander Šorm navrhuje zjednodušení pravidel pro vězně v České republice, které zahrnuje lepší kontakty s jejich dětmi a dostupnější hygienu. Dále doporučuje snížení maximální délky pobytu na samotce ze současných 20 na 14 dní pro spravedlivější, bezpečnější a praktičtější systém. Navrhované změny by mohly přinést pozitivní dopad na životy vězňů a jejich rodin. Herec a dabér Jan Vlasák, hudebník a bývalý politik Michal Prokop a sestry Válovy, jedny z nejvýraznějších umělkyň 20. století, by mohly získat státní vyznamenání. Návrhy na ocenění projednával senátní podvýbor pro státní vyznamenání. Ocenění by mohla být předána prezidentem Petrem Pavlem 28. října 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Neboj se uvolnit. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Tchajwanský režisér Ang Lee, držitel Oscara, začal produkci svého nového západního filmu Gold Mountain z období Zlaté horečky v severní Kalifornii. Hlavní role stvární Chedi Chang, Sophia Xu, Yao, Zine Tseng a Owen Teague. Lee se vrací do amerického západu, který ho fascinuje už od filmů Ride with the Devil a Brokeback Mountain. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
0: Nestárnoucí klasika na rádiu Bang.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: together for a future. Let's go.
1: Freedom.

finger drums, I'm gone.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Jindřich Trpišovský oslavuje s prvoligovým klubem Slavia Praha pátý titul mistra. Ačkoliv se jeví, že by mu to mohlo přinést radost, opak je pravdou. Po víkendovém pražském derby byl údajně dva dny naprosto zdevastovaný. I pro trenéra takového formátu, jakým je Trpišovský, může být někdy fotbal cestou připomínající překážkovou dráhu. Manchester City předvedl skvělý výkon a porazil Crystal Palace 3-0 v dohrávce 31. kola Premier League. Tým tak stáhl náskok Arsenalu na pouhé dva body. Do konce ligy zbývají už jen dva napínavé zápasy. Pařížský fotbalový obr PSG opět potvrdil svou dominanci, když pátým rokem v řadě získal francouzský titul. V napínavém utkání na hřišti druhého Racingu Lens zvítězil 2:4 a zabezpečil si náskok 9 bodů na čele tabulky. Zbývá už jen jeden zápas a PSG slaví další triumf v 2024. Luděk Bukač, trenér, který dovedl československý a později český hokejový tým k vítězstvím na mistrovství světa, se dočkal uznání v podobě ulice v novém rezidenčním areálu poblíž pražské O2 arény. Tento hokejový mák, jenž byl klíčovým průvodcem našich hokejistů ke slávě, se tak nesmazatelně zapsal jak do historie našeho sportu, tak i na mapu hlavního města. Ačkoliv od jeho triumfu uplynulo již několik dekád, jméno Luděk Bukač zůstává trvalým symbolem hokejové vytrvalosti a úspěchu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Takhle zní výběr našich moderátorů na Bčku. Sebestřed.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, mám pro vás zajímavost z oblasti cestování. Představte si, že se vydáváte na 17-hodinovou jízdu jedním z nejdelších nákladních vlaků světa, projíždějícího pustou Saharou. Toto dobrodružství láká mnoho milovníků adrenalinu, kteří si chtějí vyzkoušet neobyčejný zážitek z kouzelné krajiny. Mějte krásný den s Rádiem B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rovné beaty v rytmu tvého srdce.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V plzeňském nákupním centru na Borech došlo k uzavření posledního kasina ve městě, což značí konec hazardu na území Plzně. Zásadní regulaci schválili zastupitelé v prosinci 2024. Město se tak připojilo k rostoucímu trendu boje proti hazardu v České republice. Počasí v České republice v druhé polovině týdne bude pod vlivem několika tlakových níží a frontálních systémů, přinášející srážky zejména na Moravě a ve Slezsku, kde může napršet až 50 mm. O víkendu se očekávají nejvydatnější srážky, ale během příštího týdne se začne oteplovat, což povede k postupnému úbytku deště. Posluchači by měli být připraveni na vydatné deště, ale vědět, že lepší počasí je na obzoru. Zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana Vít Alexander Šorm navrhuje zjednodušení pravidel pro vězně v České republice, které zahrnuje lepší kontakty s jejich dětmi a dostupnější hygienu. Dále doporučuje snížení maximální délky pobytu na samotce ze současných 20 na 14 dní pro spravedlivější, bezpečnější a praktičtější systém. Navrhované změny by mohly přinést pozitivní dopad na životy vězňů a jejich rodin. Herec a dabér Jan Vlasák, hudebník a bývalý politik Michal Prokop a sestry Válovy, jedny z nejvýraznějších umělkyň 20. století, by mohly získat státní vyznamenání. Návrhy na ocenění projednával senátní podvýbor pro státní vyznamenání. Ocenění by mohla být předána prezidentem Petrem Pavlem 28. října 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Rokuj s námi na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Kevin Morby v Little Wide Open přináší své nejkoherentnější a nejmelodičtější album v kariéře, přičemž pracuje s producentem Aaronem Dessnerem. Album balancuje mezi pocitem uspokojení a smrtelnou úzkostí, což dává posluchačům emotivní hloubku. Toto mistrovské dílo vydal pod hlavičkou Dead Oceans a bylo vydáno v roce 2024. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Jindřich Trpišovský oslavuje s prvoligovým klubem Slavia Praha pátý titul mistra. Ačkoliv se jeví, že by mu to mohlo přinést radost, opak je pravdou. Po víkendovém pražském derby byl údajně dva dny naprosto zdevastovaný. I pro trenéra takového formátu, jakým je Trpišovský, může být někdy fotbal cestou připomínající překážkovou dráhu. Manchester City předvedl skvělý výkon a porazil Crystal Palace 3-0 v dohrávce 31. kola Premier League. Tým tak stáhl náskok Arsenalu na pouhé dva body. Do konce ligy zbývají už jen dva napínavé zápasy. Pařížský fotbalový obr PSG opět potvrdil svou dominanci, když pátým rokem v řadě získal francouzský titul. V napínavém utkání na hřišti druhého Racingu Lens zvítězil 2-4 a zabezpečil si náskok 9 bodů na čele tabulky. Zbývá už jen jeden zápas a PSG slaví další triumf v 2024. Luděk Bukač, trenér, který dovedl československý a později český hokejový tým k vítězstvím na mistrovství světa, se dočkal uznání v podobě ulice v novém rezidenčním areálu poblíž pražské O2 arény. Tento hokejový mák, jenž byl klíčovým průvodcem našich hokejistů ke slávě, se tak nesmazatelně zapsal jak do historie našeho sportu, tak i na mapu hlavního města. Ačkoliv od jeho triumfu uplynulo již několik dekád, jméno Luděk Bukač zůstává trvalým symbolem hokejové vytrvalosti a úspěchu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Takhle zní výběr našich moderátorů na Bčku. Sebestřed.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku. Sebestřed.
1: Zpomal s náma.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Na hlavní stage pražského krosu se rozjíždí Beyond the Cross No. 2. Na Nitty Bagging 2. Metalová noc s kapelami Thrashing Machine, Between the Planets a Miagra. Vstup vyjde na 2 kilča. V pražském Rock Cafe nastoupí chvilku před 8. nizozemští space rockeři Temple Fang, aby pak od 21. přenechají pódium britskému ansámblu Crippled Black Phoenix. Vstupné je za 700 korun. V brněnském kabinetu Moose křtí novou desku alternativní rocková kapela Panopticum, podpořeni indie popovým Ghost of You. Lístek vyjde na 300 korun. Pražská Akropolis hostí Checking Showcase 2026 s trojicí Ida the Young, Frankie and the Deadbeats a Bad Focus. Trojnásobná dávka aktuálního českého indie talentu. Vstup je zdarma.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Radio B.

0: ve zahradníku.
1: A nejvíc ze všeho mi vadí plísně a padlí. Tisíce druhů, je to strašný. Je to smutný, postřik bude nutný.

0: Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová neuspěla u městského soudu v Praze se svou žalobou na 8,5 milionu korun. Parkanová žádala náhradu za neoprávněné stíhání v kauze nákupu letounu CASA. Soudy jí dříve přiznali náhradu 1 milion 600 tisíc korun. Nedávný průzkum agentury NMS pro novinky odhalil, že voliči hnutí ANO jsou rozděleni v otázce zvyšování obranných výdajů Česka. 44% podporuje navýšení, stejně jako 44% je proti, zatímco ostatní nemají jasný názor. Voliči předvolební koalice Spolu a příznivci Pirátů, STAN a motoristů většinou podporují zvýšení investic do obrany. V centru Brna prasklo vodovodní potrubí, což způsobilo zaplavení kolektoru vodou až do výšky 2 metrů. Havárii se podařilo rychle lokalizovat, minimalizovat omezení distribuce pitné vody a snížit škody, které budou do 1 milion korun. Brněnské vodárny a hasiči odstranili následky během několika hodin. Hantavirus Andes z Jižní Ameriky s úmrtností mezi 38% a 50% zahubil 3 pasažéry na lodi z Argentiny do Evropy. Přenáší se pouze při intenzivním kontaktu mezi lidmi, což minimalizuje riziko pandemie. Vakcína ani léčebné postupy neexistují, avšak experti nepředpokládají výrazné ohrožení na světové úrovni. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Jindřich Trpišovský oslavuje s prvoligovým klubem Slavia Praha pátý titul mistra. Ačkoliv se jeví, že by mu to mohlo přinést radost, opak je pravdou. Po víkendovém pražském derby byl údajně dva dny naprosto zdevastovaný. I pro trenéra takového formátu, jakým je Trpišovský, může být někdy fotbal cestou připomínající překážkovou dráhu. Manchester City předvedl skvělý výkon a porazil Crystal Palace 3-0 v dohrávce 31. kola Premier League. Tým tak stáhl náskok Arsenalu na pouhé dva body. Do konce ligy zbývají už jen dva napínavé zápasy. Pařížský fotbalový obr PSG opět potvrdil svou dominanci, když pátým rokem v řadě získal francouzský titul. V napínavém utkání na hřišti druhého Racingu Lens zvítězil 2-4 a zabezpečil si náskok 9 bodů na čele tabulky. Zbývá už jen jeden zápas a PSG slaví další triumf v 2024. Luděk Bukač, trenér, který dovedl československý a později český hokejový tým k vítězstvím na mistrovství světa, se dočkal uznání v podobě ulice v novém rezidenčním areálu poblíž pražské O2 arény. Tento hokejový mák, jenž byl klíčovým průvodcem našich hokejistů ke slávě, se tak nesmazatelně zapsal jak do historie našeho sportu, tak i na mapu hlavního města. Ačkoliv od jeho triumfu uplynulo již několik dekád, jméno Luděk Bukáč zůstává trvalým symbolem hokejové vytrvalosti a úspěchu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Hitparáda Rádia B, to je B-paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: way more than a hustler.
1: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová neuspěla u městského soudu v Praze se svou žalobou na 8,5 milionu korun. Parkanová žádala náhradu za neoprávněné stíhání v kauze nákupu letounů CASA. Soudy jí dříve přiznaly náhradu 1 milion 600 tisíc korun. Nedávný průzkum agentury NMS pro novinky odhalil, že voliči hnutí ANO jsou rozděleni v otázce zvyšování obranných výdajů Česka. 44% podporuje navýšení, stejně jako 44% je proti, zatímco ostatní nemají jasný názor. Voliči předvolební koalice Spolu a příznivci Pirátů, STAN a motoristů většinou podporují zvýšení investic do obrany. V centru Brna prasklo vodovodní potrubí, což způsobilo zaplavení kolektoru vodou až do výšky 2 metrů. Havárii se podařilo rychle lokalizovat, minimalizovat omezení distribuce pitné vody a snížit škody, které budou do 1 milion korun. Brněnské vodárny a hasiči odstranili následky během několika hodin. Hantavirus Andes z Jižní Ameriky s úmrtností mezi 38% a 50% zahubil 3 pasažéry na lodi z Argentiny do Evropy. Přenáší se pouze při intenzivním kontaktu mezi lidmi, což minimalizuje riziko pandemie. Vakcína ani léčebné postupy neexistují, avšak experti nepředpokládají výrazné ohrožení na světové úrovni. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Antukový turnaj v Římě přináší nečekané překvapení. Luciano Darderi, domácí hráč, se probojoval do semifinále po vyřazení Španěla Rafaela Jodara ve třech setech. Kromě sportovního napětí byly v nočním zápase slyšet i ohňostroje, tak nevím, kdo skutečně oslavil vítězství. Darderi nebo místní pyrotechnici. Tomáš Holeš považuje svůj čtvrtý ligový titul v dresu Slávie za ten nejtěžší. Klub dokázal obhájit titul i během náročné sezóny s účastí v Lize mistrů. Nechte se inspirovat, jak Holeš a Lukáš Provod zářili na tiskové konferenci bok po boku. Jak kdyby sezónu zakončovali maratonem smíchu. Cleveland Cavaliers mají důvod k radosti, neboť porazili Detroit 116-113 po prodloužení a vedou ve čtvrtfinálové sérii playoff NBA 3-2. Tým táhl James Harden, který nastřílel 30 bodů, zatímco Kate Cunningham z Detroitu zářil z 39 body. Cleveland se přibližuje prvnímu postupu do semifinále od 2018 a to je pro fanoušky čistá basketbalová poezie. Martin Nečas zazářil v playoff NHL, když svými dvěma asistencemi pomohl Coloradu otočit zápas proti Minnesotě na 4-3 v prodloužení. Avalanche si tak zajistili postup do finále západní konference, kde ovládli sérii 2-1 ve druhém kole. Nečas byl po skvělém výkonu právem zvolen druhou hvězdou utkání. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na hlavní stage pražského krosu se rozjíždí Beyond the Cross No. 2. Na nitty dagging 2. Metalová noc s kapelami Thrashing Machine, Between the Planets a Miagra. Vstup vyjde na 2 kilča. V pražském Rock Cafe nastoupí chvilku před 8. nizozemští space rockeři Temple Fang, aby pak od 21 přenechají pódium britskému ansámblu Crippled Black Phoenix. Vstupné je za 700 korun. V brněnském kabinetu Moose křtí novou desku alternativní rocková kapela Panopticum, podpořeni indie popovým Ghost of You. Lístek vyjde na 300 korun. Pražská Akropolis hostí Checking Showcase 2026 s trojicí Ida the Young, Frankie and the Deadbeats a Bad Focus. Trojnásobná dávka aktuálního českého indie talentu. Vstup je zdarma.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Exkluzivní. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzivní.

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Vládní poslanci se ve čtvrtek setkali na mimořádné schůzi, aby diskutovali a odsoudili nadcházející sjezd sudetských Němců, který se uskuteční koncem příštího týdne v Brně. Opozice prohlásila, že k tomuto divadlu, které označila za nahnědlé, rozhodně asistovat nebude a jednání bojkotuje svou neúčastí. Vládní koalice plánuje své stanovisko k této kontroverzní události odhlasovat. Na Uhersko-Hradišťsku ve Starém Městě došlo k dramatické nehodě, kdy 75-letý řidič Škody Octavia nezvládl zatáčku a narazil do zaparkovaného auta. Vozidlo se převrátilo na bok a dechová zkouška potvrdila 0,5 promile alkoholu v jeho krvi. Na místě zasahovali policisté i záchranné složky. Bývalý europoslanec Jan Zahradil, kdysi spjatý s ODS, byl plánován jako externí poradce ministerstva zahraničí. Nicméně na nedávném představení týmu Petra Mačinky chyběl. Motoristé ho nyní chtějí postavit buď do senátních voleb, nebo do vedení Prahy. Bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová neuspěla u městského soudu v Praze se svou žalobou na 8,5 milionu korun. Parkanová žádala náhradu za neoprávněné stíhání v kauze nákupu letounů CASA. Soudy jí dříve přiznaly náhradu 1 milion 600 tisíc korun. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Antukový turnaj v Římě přináší nečekané překvapení. Luciano Darderi, domácí hráč, se probojoval do semifinále po vyřazení Španěla Rafaela Jodara ve třech setech. Kromě sportovního napětí byly v nočním zápase slyšet i ohňostroje, tak nevím, kdo skutečně oslavil vítězství. Darderi nebo místní pyrotechnici. Tomáš Holeš považuje svůj čtvrtý ligový titul v dresu Slávie za ten nejtěžší. Klub dokázal obhájit titul i během náročné sezóny s účastí v Lize mistrů. Nechte se inspirovat, jak Holeš a Lukáš Provod zářili na tiskové konferenci bok po boku. Jak kdyby sezónu zakončovali maratonem smíchu. Cleveland Cavaliers mají důvod k radosti, neboť porazili Detroit 116-113 po prodloužení

0: vedou ve čtvrtfinálové sérii playoff NBA 3-2. Tým táhl James Harden, který nastřílel 30 bodů, zatímco Kate Cunningham z Detroitu zářil z 39 body. Cleveland se přibližuje prvnímu postupu do semifinále od 2018 a to je pro fanoušky čistá basketbalová poezie. Martin Nečas zazářil v playoff NHL, když svými dvěma asistencemi pomohl Coloradu otočit zápas proti Minnesotě na 4-3 v prodloužení. Avalanche si tak zajistili postup do finále západní konference, kde ovládli sérii 2-1 ve druhém kole. Nečas byl po skvělém výkonu právě zvolen druhou hvězdou utkání. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
1: Radio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, mám pro vás zajímavost z oblasti cestování. Představte si, že se vydáváte na 17-hodinovou jízdu jedním z nejdelších nákladních vlaků světa, projíždějícího pustou Saharou. Toto dobrodružství láká mnoho milovníků adrenalinu, kteří si chtějí vyzkoušet neobyčejný zážitek z kouzelné krajiny. Mějte krásný den s Rádiem B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Vládní poslanci se ve čtvrtek setkali na mimořádné schůzi, aby diskutovali a odsoudili nadcházející sjezd sudetských Němců, který se uskuteční koncem příštího týdne v Brně. Opozice prohlásila, že k tomuto divadlu, které označila za nahnědlé, rozhodně asistovat nebude a jednání bojkotuje svou neúčastí. Vládní koalice plánuje své stanovisko k této kontroverzní události odhlasovat. Na Uherskohradišťsku ve Starém Městě došlo k dramatické nehodě, kdy 75-letý řidič Škody Octavia nezvládl zatáčku a narazil do zaparkovaného auta. Vozidlo se převrátilo na bok a dechová zkouška potvrdila 0,5 promile alkoholu v jeho krvi. Na místě zasahovali policisté i záchranné složky. Bývalý europoslanec Jan Zahradil, kdysi spjatý s ODS, byl plánován jako externí poradce ministerstva zahraničí. Nicméně na nedávném představení týmu Petra Mačinky chyběl. Motoristé ho nyní chtějí postavit buď do senátních voleb, nebo do vedení Prahy. Bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová neuspěla u městského soudu v Praze se svou žalobou na 8,5 milionu korun. Parkanová žádala náhradu za neoprávněné stíhání v kauze nákupu letounů CASA. Soudy jí dříve přiznaly náhradu 1 milion 600 tisíc korun. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Bčko. Každé všední odpoledne na Rádiu.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Kevin Morby v Little Wide Open přináší své nejkoherentnější a nejmelodičtější album v kariéře, přičemž pracuje s producentem Aaronem Dessnerem. Album balancuje mezi pocitem uspokojení a smrtelnou úzkostí, což dává posluchačům emotivní hloubku. Toto mistrovské dílo vydal pod hlavičkou Dead Oceans a bylo vydáno v roce 2024. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Antukový turnaj v Římě přináší nečekané překvapení. Luciano Darderi, domácí hráč, se probojoval do semifinále po vyřazení Španěla Rafaela Jodara ve třech setech. Kromě sportovního napětí byly v nočním zápase slyšet i ohňostroje, tak nevím, kdo skutečně oslavil vítězství. Darderi nebo místní pyrotechnici. Tomáš Holeš považuje svůj čtvrtý ligový titul v dresu Slávie za ten nejtěžší. Klub dokázal obhájit titul i během náročné sezóny s účastí v Lize mistrů. Nechte se inspirovat, jak Holeš a Lukáš Provod zářili na tiskové konferenci bok po boku, jak kdyby sezónu zakončovali maratonem smíchu. Cleveland Cavaliers mají důvod k radosti, neboť porazili Detroit 116-100, 13 po prodloužení a vedou ve čtvrtfinálové sérii playoff NBA 3-2. Tým táhl James Harden, který nastřílel 30 bodů, zatímco Kate Cunningham z Detroitu zářil z 39 body. Cleveland se přibližuje prvnímu postupu do semifinále od 2018 a to je pro fanoušky čistá basketbalová poezie. Martin Nečas zazářil v playoff NHL, když svými dvěma asistencemi pomohl Coloradu otočit zápas proti Minnesotě na 4-3 v prodloužení. Avalanche si tak zajistili postup do finále západní konference, kde ovládli sérii 2-1 ve druhém kole.

0: Nečas byl po skvělém výkonu právem zvolen druhou hvězdou utkání. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
1: Radio B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Na hlavní stage pražského krosu se rozjíždí Beyond the Cross No. 2. Metalová noc s kapelami Thrashing Machine, Between the Planets a Miagra. Vstup vyjde na 2 kilča. V pražském Rock Cafe nastoupí chvilku před 8. nizozemští space rockeři Temple Fang, aby pak od 21. přenechají pódium britskému ansámblu Crippled Black Phoenix. Vstupné je za 700 korun. V brněnském kabinetu Moose křtí novou desku alternativní rocková kapela Panopticum, podpořený indie popovým Ghost of You. Lístek vyjde na 300 korun. Pražská Akropolis hostí Checking Showcase 2026 s trojicí Ida the Young, Frankie and the Deadbeats a Bad Focus. Trojnásobná dávka aktuálního českého indie talentu. Vstup je zdarma.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Pohodička z

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, s náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Vládní poslanci se ve čtvrtek setkali na mimořádné schůzi, aby diskutovali a odsoudili nadcházející sjezd sudetských Němců, který se uskuteční koncem příštího týdne v Brně. Opozice prohlásila, že k tomuto divadlu, které označila za nahnědlé, rozhodně asistovat nebude a jednání bojkotuje svou neúčastí. Vládní koalice plánuje své stanovisko k této kontroverzní události odhlasovat. Na Uherskohradišťsku ve Starém Městě došlo k dramatické nehodě, kdy 75-letý řidič Škody Octavia nezvládl zatáčku a narazil do zaparkovaného auta. Vozidlo se převrátilo na bok a dechová zkouška potvrdila 0,5 promile alkoholu v jeho krvi. Na místě zasahovali policisté i záchranné složky. Bývalý europoslanec Jan Zahradil, kdysi spjatý s ODS, byl plánován jako externí poradce ministerstva zahraničí. Nicméně na nedávném představení týmu Petra Mačinky chyběl. Motoristé ho nyní chtějí postavit buď do senátních voleb, nebo do vedení Prahy. Bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová neuspěla u městského soudu v Praze se svou žalobou na 8,5 milionu korun. Parkanová žádala náhradu za neoprávněné stíhání v kauze nákupu letounů CASA. Soudy jí dříve přiznali náhradu 1 milion 600 tisíc korun.
2: A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
3: Big Beat na Bčku. To může.

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Tchaj-wanský režisér Ang Lee, držitel Oscara, začal produkci svého nového západního filmu Gold Mountain z období Zlaté horečky v severní Kalifornii. Hlavní role stvární Chedi Chang, Sophia Xu, Yao, Zine Tseng a Owen Teague. Lee se vrací do amerického západu, který ho fascinuje už od filmů Ride with the Devil a Brokeback Mountain. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Antukový turnaj v Římě přináší nečekané překvapení. Luciano Darderi, domácí hráč, se probojoval do semifinále po vyřazení Španěla Rafaela Jodara ve třech setech. Kromě sportovního napětí byly v nočním zápase slyšet i ohňostroje, tak nevím, kdo skutečně oslavil vítězství. Darderi nebo místní pyrotechnici. Tomáš Holeš považuje svůj čtvrtý ligový titul v dresu Slávie za ten nejtěžší. Klub dokázal obhájit titul i během náročné sezóny s účastí v Lize mistrů. Nechte se inspirovat, jak Holeš a Lukáš Provod zářili na tiskové konferenci bok po boku. Jak kdyby sezónu zakončovali maratonem smíchu. Cleveland Cavaliers mají důvod k radosti, neboť porazili Detroit 116-100, 13 po prodloužení a vedou ve čtvrtfinálové sérii playoff NBA 3-2. Tým táhl James Harden, který nastřílel 30 bodů, zatímco Cade Cunningham z Detroitu zářil

0: vyhrál s 39 body. Cleveland se přibližuje prvnímu postupu do semifinále od 2018 a to je pro fanoušky čistá basketbalová poezie. Martin Nečas zazářil v playoff NHL, když svými dvěma asistencemi pomohl Coloradu otočit zápas proti Minnesotě na 4-3 v prodloužení. Avalanche si tak zajistili postup do finále západní konference, kde ovládli sérii 2-1 ve druhém kole. Nečas byl po skvělém výkonu právem zvolen druhou hvězdou utkání. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
1: Posloucháš Rovný beaty na Bet.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Na hlavní stage pražského crossu se rozjíždí Beyond the Cross No. 2. Na nitty bagging 2. Metalová noc s kapelami Thrashing Machine, Between the Planets a Miagra. Vstup vyjde na 2 kilča. V pražském Rock Cafe nastoupí chvilku před 8. nizozemští space rockeři Temple Fang, aby pak od 21 přenechají pódium britskému ansámblu Crippled Black Phoenix. Vstupné je za 700 korun. V brněnském kabinetu Moose křtí novou desku alternativní rocková kapela Panopticum, podpořený indie popovým Ghost of You. Lístek vyjde na 300 korun. Pražská Akropolis hostí Checking Showcase 2026 s trojicí Ida the Young, Frankie and the Deadbeat

0: Krásný dobrý večer, přátelé, vítejte u dalšího pokračování pořadu Vintage C, to jsem já, děvko. Krásný dobrý večer, vážení
1: užij
0: přátelé,
1: vítejte u dalšího pokračování pořadu Vintage C.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Takže jdeme na to. Takže jdeme na to. Jdeme na to. Jde to na to. Krásný čtvrteční večer, vážení přátelé, Cvrda v Roudnickém studiu. Začíná BTC číslo 168. Já vás zdravím a jsem rád, že jste všichni dorazili.

vítejte u dalšího pokračování Vintage C. Tentokrát je to Vintage C číslo 168 v produkci Rádia Péčka. A samozřejmě to mám pod palcem já, Svrkoslav Zelený.

řádně naladěné volume ve vašich reproduktorech, protože dneska si to společně užijem. Hodinka od 8 do 9, tak jak jsme na to zvyklí v produkci Rádia Bčko. Akorát to tady skládám na koleni a vyšívám si tady v Roudnickém studiu.

0: ještě jednou zdravím pozdě příchozí přátelé, vítejte.
1: Jsme blázni do muziky.
2: I do sportu.
3: Na rádiu B.
4: Antukový turnaj v Římě přináší nečekané překvapení. Luciano Darderi, domácí hráč, se probojoval do semifinále po vyřazení Španěla Rafaela Jodara ve třech setech. Kromě sportovního napětí byly v nočním zápase slyšet i ohňostroje, tak nevím, kdo skutečně oslavil vítězství. Darderi nebo místní pyrotechnici. Tomáš Holeš považuje svůj čtvrtý ligový titul v dresu Slávie za ten nejtěžší. Klub dokázal obhájit titul.
0: Já ještě jednou zdravím pozdě příchozí posluchače, vítejte u Vintážku.
4: Nechte se inspirovat, jak Holeš a Lukáš Provod
0: taková ta naše čtvrteční holka pohody a lásky.
4: Bok po boku. Jak kdyby sezónu zakončovali zákonem smíchu.
0: Kurva, vole.
4: Cleveland Cavaliers mají důvod k radosti, neboť porazili Detroit 116-113 po prodloužení a vedou ve čtvrtfinálové sérii playoff NBA 3-2. Tým táhl James Harden, který nastřílel 30 bodů, zatímco Kate Cunningham z Detroitu zářil s 39 body. Cleveland se přibližuje prvnímu postupu do semifinále od 2018 a to je pro fanoušky čistá basketbalová poezie. Martin Nečas zazářil v playoff NHL, když svými dvěma asistencemi pomohl Coloradu otočit zápas proti Minnesotě na 40 prodloužení. Avalanche si tak zajistili postup do finále západní konference, kde ovládli sérii 2-1 ve druhém kole. Nečas byl po skvělém výkonu
0: právě zvolen
4: druhou hvězdou utkání.
0: První z nich byla Somebody's Watching Me, druhá byla Sing It Back.
4: A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
0: Za mě věc, určitě není třeba dále představovat a stálo by za to také na úvod mrknout. Co nás vlastně dneska čeká. Povybíral jsem tam takový skladby, řekněme trošku rychlejší na začátek, jak jste viděli, a potom si nějak vykůžem. Většinou to tak bývá, že to je takový dvoupůlkovej díl, takže i tentokrát tomu nebude jinak. Pohovoříme o tom, co jsem vlastně dělal minulý týden, před minulý týden, a taky o tom, co mě čeká následující, po následující, a tak dále, a tak dále. Takže si uděláme takový retrospektivní a futurospektivní

obdobního kalendáře, chcete-li. No a k tomu si posekneme nějakou retro muziku, zakalíme si a tak dále a tak dále. Myslím si, že nic nového pod sluncem v tomhle pořadu, ale myslím si, že stojí za to to vždycky jako zmínit. Takže pedelky, jdeme na to, vintážek právě startuje, nebo už je odstartovaný, ale právě nabírá na otáčkách a vy tam určitě zařeďte minimálně čtverku, protože na trojku vám to běhá.

show. Žánrovky, DJ set. A hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Nestárnoucí klasika na Rádiu B.
1: No a my pokračujeme dál, přátelé, na vlnách Rádia Bčka, zároveň na vlnách Vytážků. A myslím si, že by stálo za to přiznat

už je pravý čas na to přiznat barvu, kde jsem byl vlastně minulý týden. Byl jsem na dospěláckém táboře. Za mě velice skvělá věc, že jsem tam byl v loni, tentokrát jsme jeli opakovaně, takže Space Tábor, Radio Bčko, again. Byl to vlastně dospělácký tábor.

dohrála skladba Space Cowboy, přátelé, ve Vintážku na Bčku. A myslím si, že pravý čas na to mám vlastně prozradit, že jsem byl minulý víkend nebo minulý týden s chodou okolností, že jsme se vlastně ani nedostali

trávej čas na to, začít tak nějak hodnotit, když jste se vlastně chvíli neslyšeli, tak jako to už bývá zvykem, takže to bych asi vypíchnul, byl jsem na Pospěláckém táboře, což bylo vlastně

0: začíná Boom Bap na Rádiu B.
1: Hip-hop is just beautiful.

od mikrofonu z Rovnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. rapová hodinka Rádia B. Já doufám, že se máte všichni fajn. Dnes se můžete těšit na speciální díl, který je věnovaný třetímu ročníku festivalu Springfest, který proběhne už 9. května v areálu Zahradiček v Litoměřicích. Mám tady dneska hosta, kterým je Pepin, a ten nám povypráví o tom, co vlastně potřebujete vědět,

0: Ladíš Bumbeb na Rádiu Béčko a dnešní díl budeme probírat třetí ročník festivalu Springfest, který proběhne už 9.5. v areálu Zahrady Čech v Litoměřicích. Já tady mám dneska hosta, jak už jsem avizoval v úvodním vstupu, a tím je Pepin. Pepine, vítej zpátky na Béčku v Bumbepu. Jak se máš?
1: Sorry, já vás všechny zdravím, tebe taky, díky za pozvání a mám se dobře, přípravy vrcholí, za chvilku to tady máme.
0: Je to tak, my jsme zase o rok starší a stejně tak i váš festival Springfest, který už po třetí rozezní a roztančí Litoměřice. To za mě znamená, že festival má krásně ušlapanou tu úvodní cestu a pomalu se začíná stávat jasnou zastávkou pro start festivalové sezóny. Vnímáš to stejně, že Springfest je jedna z těch akcí, která vlastně startuje tu festivalovou sezónu?
1: Jo, na tom Litoměřicku, nebo na severu Čech, tak jsme jedni z největších, takže určitě to tak vnímám. No, byl ten otvírák velký, ten už prostě není, takže doufám, že to byl mimochodem jeden z důvodů, proč jsme to zařadili na tenhle termín, jo, jarní. Jednak nás napadl ten výborný název Springfest a jednak děláme to v tom, na tom výstavišti Zahrada Čech, kde není jednoduchý si zabukovat ten termín. A prostě na rovinu, ten jarní byl pro nás ekonomicky nejvýhodnější, takže proto to tak je.
0: Jo, a nebáli jste si trošku jako toho počasí, že jako většinou na jaře nebývá úplně vždycky teplo, může to být zrádný.
1: A tady jsme v Polabí, takže zatím se vždycky povedlo počasí, takže doufám, že letos to nebude jinak. A hlavně, jak všude říkám, máme připravenou tu mokrou variantu, jo, takže kdyby, nedej bože, bylo špatný počasí, tak máme na tom výstavišti ohromný pavilony, jo, kam prostě to dáme, ty lidi, bez problémů, jo, zvuk, všechno bude tak, jak by mělo být, i kdyby to bylo jako venku.
0: Jasný, tak budem doufat, že tady ta varianta se nebude muset řešit a my budeme moc zase pařit pod širým nebem, jako už dvakrát tak bylo a bylo to super, počasí jste objednali vždycky skvěle, tak já věřím tomu, že to bude stejně tak i letos. No, teďko si pustíme asi nějakou hudbu, pustíme si rozhodně něco, co uslyšíme na Springfestu a za chvilku se vrátíme a probereme minulý ročník a trošku ho zhodnotíme. Takže posloucháte Bumbeb na Béčku a za chvilku jsme zpět.

0: Posloucháte Bumbeb na Bčku, který je dnes u festivalu Springfest. Mým hostem je Pepin z Pepin Production, hlavní organizátor a pořadatel festivalu Springfest. A já bych teď přešel na otázku, jak bys vlastně zhodnotil jako pořadatel minulý ročník Springfestu. Doručili jste návštěvníkům to, co jste chtěli, a bylo to podle vašich představ?
1: Jo, loni se to povedlo super, protože jednak, jak jsme říkali, počasí vyšlo opět na jedničku. Objednali jsme si ještě o maličko lepší zvuk, jak na prvním ročníku, což se mi vyplatilo jako stokrát. A vlastně bych řekl, že se povedlo úplně všechno, kromě jako after party, kterou jsme moc nezvládli organizačně, spíš než jako, že by tam byl nějaký fuck up. Tak se povedlo opravdu všechno úplně na jedničku. Všichni interpreti přijeli, lidi se bavili, nebyl žádný malér, všechno bylo super.
0: Jasný, no já musím říct, že ten zvuk teda byl opravdu jako excelentní a dávám velký palec nahoru, protože bylo to znát, že ten zvuk byl fakt jako na jiném levelu a to se rozhodně vyplácí. No a co byl vlastně pro tebe asi jak největší highlight minulýho ročníku? Vypíhnul by si nějaký takovejhle nějaký bod, který hlavně potěšil, se týče line-upu třeba, nebo něčeho jiného.
1: Jako mně se líbilo opravdu všechno. Všichni mě překvapili, Rest byl vynikající s tou kapelou, všichni, jo, opravdu, já tam nemám nic, co bych k tomu vyčet. Prostě, hlavně návštěvníci. Super nálada, všichni úsměv od ucha k uchu a tak to má být.
0: Jasný, no takže vlastně nedošlo ani na žádný fuck up, něco, co by pokazilo tvoji náladu.
1: Ne, všichni přijeli, všichni odehráli na 100% a lidi byli teda úžasní, to musím teda říct ještě jednou.
0: Jo, lidi si to užívali, co třeba v Writers, obohatili zase prostor výstaviště nějakou malbou, jako to bylo předtím v tom prvním ročníku, kdy si říkal, že vlastně tam někdo něco zprznil, nějakou zeď, nebo co to bylo.
1: Ne, letos to bylo super, letos tam nebylo opravdu nic, žádný bordel, nic, nikde nic.
0: Tak super, to je dobře, že se lidi poučili, možná to bylo i z toho, že jsme jim napověděli, že nemají ničit prostor festivalu. No a co třeba někdo z interpretů v tom loňském ročníku, kdo myslíš, jako, že měl největší úspěch u lidí? Byl to právě Rest, který to tam rozjel?
1: No, byl to asi ten headliner Rest s tou kapelou, to opravdu to šlapalo a pak jako po tom koncertě, když právě byla ta after party, tak tam s Michailovem vykli za bar k barmanům a rozlivali lidem pití, jako užívali si to úplně maximálně, jo. Ta atmoška tam byla ne ta profi, taková ta jako Maja Lesová nebo nějaká takováhle, že prostě člověk, jo, i ten interpret přijede, odehraje, zbalí peníze, odjíždí. Opravdu to tam bylo friendly.
0: Jo, to bylo super, na to jsem se ti právě chtěl taky zeptat, jak vlastně probíhala ta after, protože si pamatuju, že tam Res pak roztáčel pivka na baru, takže věřím tomu, že to bylo pak pěkně rozjetý, no. My jsme museli bohužel odjet celku brzo, takže nevím, jak to tam vypadalo potom.
1: No, my, jak máme tam ten vlastně tu hlavní stage, tak vedle je pavilon, kde jsme přemýšleli, že bude ta after party, jo, třeba do tří, že tam budou nějaký drum and bassy a tak. Akorát, že my jsme ji otevřeli tu stage vlastně, když dohrával Rest, jo, letos to budeme dělat jinak, ta druhá stage bude otevřená už od 5, aby lidi věděli, že to tam je, to, což si myslím, že se nám jako loni, to bylo jediné, co se nám trochu nepovedlo, že prostě 50% lidí z návštěvníků ani nevěděli, že tam jako něco pak bude probíhat, nepodařilo se nám to tam dostat mezi lidi, ale jako prostě mejdan, neskutečný mejdan.
0: Věřím tomu, no, že to bylo pěkně rozjetý. OK, ale tak my si pojďme dát další skladbu. Samozřejmě zase něco, co uslyšíte na Springfestu a za chvilku jsme zpět.

0: Ladíš Radio B a pořad Boom Bap, kde si dnes povídáme o festivalu Spring Fest, který proběhne už 9. května v areálu Zahrady Čech v Litoměřicích. Zatím jsme probrali minulý ročník téhle skvělé akce, ale my musíme hlavně probrat to, co nás čeká letos. Už za pár dní se na Spring Festu můžeme poprvé těšit hned na dvě zahraniční vystoupení. První z nich, koho si představíme, je Prob Dylan, který do Litoměřic dorazí z mrazivého Švédska, ale nebojte se, jeho flow a energie rozhodně není na bodu mrazu, spíš naopak. Prob Dylan už je nějaký ten pátek, taková stálice evropského undergroundu a svědčí o tom spolupráce s velkými jmény, jako je Elda Sensei, Rex, LZ, Terminology, Apollo Brown a nebo jeho rodáci ze Švédska, kterými jsou Loop Troop Rockers. Tak nám řekni, a vlastně našim posluchačům, jak vás napadlo právě tohle jméno Prob Dylan zařadit do letošního line-upu?
1: Prob Dylan, ten byl jasný od vlastně prvního dne, co jsme začali plánovat ten třetí ročník. Posloucháme ho celá banda, co to jako pořádáme, a chtěli jsme ho na prvním ročníku, tam to nějak nedopadlo, protože tam byl Rugged Man a nevyšlo se to rozpočtově, a tady vlastně hned po prázdninách jsme se s ním domluvili a jemu to strašně se mu to líbilo a prostě okamžitě nám odkyval všechny podmínky, takže jsme si plácli, prostě těším se, jako viděl jsem to naživo párkrát a vždycky to bylo jako strašně dobrý energie. Myslím, že jako ten headliner letos bude, protože vlastně první ročník byl zahraniční headliner, ten hrá Rugged Man. Loni jsme tam taky měli zahraniční hosty, ale headliner byl Rest, tak letos zase jsme zvolili headlinera ze zahraničí a vybrali jsme jeho. Těším se, bude to opravdu silný, bude to silný textově, muzika, no, našláplo.
0: Jo, ale za mě jako skvělá volba. Myslím si, že ne každý jako Prob Dylana zná, ale rozhodně doporučím naposlouchat, protože věřím tomu, že tenhle koncert bude stát rozhodně za to, no. Jako další vlastně zahraniční jméno tady máme borce, který je z Holandska a ten nebude prezentovat tulipány v areálu Zahrady Čech, ale bude prezentovat svoji hudbu a je to Truffled Funky Fakir. Řekl jsem to správně, to já jsem bál, abych to neskomolil.
1: Strašný Boris Truffle.
0: Jo, ale toho já úplně zmáklýho nemám, i když jsem ho vlastně jako párkrát v Boom Bapu už hrál, tak nám řekni ještě něco o Titan Borcovi z Holandska.
1: No, tak toho jsem vůbec neznal, poznal jsem ho loni na Springfestu, dělal DJ Blubbermouthovi a sedli jsme si lidsky, všechno super, zjistil jsem, že to je vlastně Sunsterdom, je producent, rapper, je to fakt jako prostě neznámý mý jméno a za mě úplně super muzika. Takže když jsem ho poprosil, jestli by přijel, protože vlastně loni už tam byl, tak ten byl prostě nadšený a okamžitě, že pukuje letenky a dorazí.
0: No tak super, takže to nebyl žádný dlouhodobý kalkul, prostě bylo to až po vlastně minulém ročníku Springfestu, když jste si sedli.
1: No, to bylo takový spontánní, že jako dorazí. Neplánoval jsem tam dva zahraniční letos, ale tohle bylo jenom takový čistě jako kamarádství.
0: Jasný, no, tak já myslím, že si hnedka vodní něco můžeme pustit a za chvilku se vrátíme k našemu rozhovoru o

0: Tohle je Springfest Boom Bap v éteru Rádia B a mým hostem je Pepin z Pepin Production a my asi doprobereme line-up vlastně letošního ročníku, protože zatím jsme probrali dva zahraniční interprety, tak bychom měli asi zmínit i zbytek interpretů, který na festivalu vystoupí, tak nám řekni, kdo ještě dorazí a rozezní Litoměřice.
1: OK, hele, vemu to postupně, jak to bude rozdělený, jo. Takže vlastně je to i taková skoro nápověda na line-up, který budem dávat ven týden předtím. Takže začínáme klasicky nějak ve 2 hodiny, jo, rozjede to tam nějaký DJ set, prostě DJ Eddie. Bude tam ještě takový překvápko, který nemáme úplně doladěný, ale určitě tam taky bude, pak nastoupí kluci Kolabo Severní, Krušný hory, Kubake a Drogy D. A to bude prostě jenom jako, nebude to DJing, ale bude to jako prostě pouštění beatu, jo, ale prostě budou mít konzole a budou to hrát jako živě, jo, takže to nebude prostě pouštění.
0: Jasný, jako live set nějaký.
1: Přesně tak, a pak nastoupěj borci z Base Coffee s MC Zachym, jo, to je Pražák, tuším, vydal teďka nový album, ale s nima jede, to jsou prostě kluci, co dělají jako drum and bass, 2 DJové, mají živýho bubeníka, do toho rap, bude to fakt živý a fakt rychlý, jo, tak si myslím, že na ten start, takový ten rozjezd pořádnej kolem té 5. hodiny, to bude ideální. Pak bude Vojtáno, což je litoměřický náš felák, teď už teda asi pražský, ale je z Litoměřic, mimochodem ten nám bude dělat i speakera celého toho festu. A pak už nastoupí Gambers Rappers, to se nemusím představovat. Maniak, Bůh, teď jede, takže si myslím, že lidi dorazejí na to. Pak bude Truffle, Michailov a na závěr Pecka, Prop Dylan. A pak se vlastně přesune ta hlavní pozornost do té druhé stage, která, jak jsem říkal na začátku, pojede třeba už od 5, kde budou nějaký DJové, bude tam Mateus třeba repovat. Jo, bude to takový uvolnění, jo, aby si lidi třeba oddechli, nebo šli se podívat na nějaký DJing. A pak začneme o půlnoci tam, hned potom propovědi Lenovi bude Magenta s Breakusem, což si myslím, že bude strašná jízda, třeba do 1 hodiny, jo, a tak. A pak znova se bude opakovat Base Coffee jako taková tečka toho večera, který budou třeba do 3 tam prostě pařit na gramce a 2 MC-ci, to bude, si myslím, skvělá tečka jako na tu dokalbu.
0: Ale tak to máte krásně jako vymyšlený a vzal jsem mi trošku otázku, kterou jsem měl připravenou, a to je otázka, co se týče vlastně moderování celý té akce, protože mi přišlo, že jako ten moderátor tam možná trochu chyběl a byla by to taková perlička, která by to dost obohatila, takže říká, že tam bude vlastně Vojtáno celou akcí provázet, to je za mě jako super, že tam někdo bude takovej, kdo bude vlastně říkat, kdo vlastně bude další interpret. A jak jste došli k tady tomu kroku, že jasně. Toho moderátora tam pozvete?
1: Tak nejenom ty jsi nám to říkal, že jo, hned po tom prvním ročníku. My jsme to na ten druhý už plánovali, že tuhle funkci obsadíme, ale jako na poslední chvíli nám ten člověk, kterýho jsme měli vymyšlenýho, odpad. A jelikož, říkám, jo, Vojtáno je felák z Liťáku, tak se nabídl, že nám s tím pomůže. Jsme za to fakt vděční, protože není to jako jo, úplně ten hip-hopový festival, máme tam jiný žánry. Já si myslím, že ten Vojtáno se na to úplně hodí, protože takový to hypování na těch festiákách nevidím úplně, mě to jako úplně nebaví, jo. Ale chápu, že to prostě lidi chtějí. A já si myslím, že když tam Vojtáno do toho dá nějaký ty svoje fory a takovýhle věci a dělá nějakou organizaci těch lidí, kde co je, kde co bude, od kdy kdo hraje, tak to bude super.
0: Jo, přesně tak, ten jeho vtip tam určitě dodá jakoby tu poslední kapku, která tomu chyběla. No a myslím, že jsme teď řekli dost a přesuneme se zase k hudbě. Tentokrát si dáme pecku, kterou vybral Pepin.

0: Děkuji, jede dál, dnes probíráme festival Springfest a teď už necháme line-up line-upem a přesuneme se trochu jinam. Mě zajímá, kde berete inspiraci, jak má vlastně takový festival vypadat, jezdíte už třeba sbírat nápady někam do zahraničí, nebo to furt děláte vlastně jenom podle sebe a neřešíte, jak se to dělá někde jinde?
1: No, tak na rovinu největší inspirací pro mě tak je prostě suverénně hip-hop camp, jo, který ty první ročníky mám odježděný. Já jsem teda byl snad kromě dvou na všech. A ta atmosféra. Já teda používám to slovo atmosféra, jo, což je taková, přiznám se, čorka z proma hip-hop campu, který se mimochodem teďka vrací, takže přeju.
0: Pravda.
1: Držím palce klukům, ať jim to taky jde. A prostě ta atmosféra, aby to byl poklidnej, klidnej, jako večírek, rozšťapnej, ale aby tam byla taková ta kultura toho mezilidského chování, jo, to je pro mě strašně důležitý. A jinak to, co se mi nelíbí, jako na ostatních festivalech, nebo prostě když jezdím po těch městských, jo, že chci vidět ty kapely a tak jezdím se koukat, tak mě jako nebaví ten money make úplně, jo. Prostě tam je Turek ve špinavý zástěře s nudlema. Já úplně prostě nechci nic hejtit, jo, nebo tak, jak si každý dělá, co chce, ale já to takhle nechci. Já tam chci mít lokální podnikatele, je to bohužel prostě trošku dražší, není to takovej vejvár, jo, ale nechci tam mít jako pivo za 150 korun a smažený nudle 3 dny od státy. Prostě, takže to je ta hlavní myšlenka, aby jsme to tam měli po téhle stránce pěkný. Čistý, prostě od záchodu až po prostě odpady, všechno prostě udělaný pěkně, aby to ty lidi bavilo. Jako.
0: Jo, to je za mě správná cesta, jako takhle, no. To směřovat, určitě lidi ocenějí a není to tuctovej festival, prostě tím se stává přesně, jak říkáš, jako festivalem s

0: atmosférou. To je takový ten podvětek nebo dovětek toho hip-hop campu, ale myslím, že je to krásně takový jako krásně převzatý.
1: Mně se to hrozně líbí a skončím s tím, přísahám. Když se kluci vrátili, tak s tím končím.
0: OK. Ale ještě by mě zajímalo, co si myslíte o tom dávat šanci i třeba lokálním interpretům. Je to pro vás tabu? Nebo se zatím třeba nikdo neozval? Nechcete dát třeba do příště někomu prostor? Co mají takový lidi udělat? Mají vůbec třeba šanci se na Springfest dostat?
1: No, já jsem strašně pro to a kvůli tomu to je jeden z důvodů, proč to děláme. Jo? My jsme vždycky dělali koncerty, než jsme začali s festivalem, tak jsme dělali koncerty třeba v Habanéru a tak a vždycky jsme si pozvali nějakého headlinera, jo? Jo, nevím, Resta, MCG a takhle a k tomu jsme vždycky prdli nějaký neznámý jméno, aby prostě jo, přišli lidi na toho hlavního a představil se nějaký lokálka. Ale jako lidi se mi ozývají prostě 3 týdny před festivalem a jakož já to organizuju jako v létě, tak doporučuji všem, kdo by o to měl zájem, tak mi napsat nejpozdějiš úplně někdy v listopadu, že by si tam chtěli zahrát. Jo? A kvůli tomu jsme taky otevřeli tu druhou stage, jo? Kterou prostě na příští rok, letos to rozjedeme a na příští rok to plánujeme tak, že trošku zvětšíme, nebo jako nezvětšíme, ale trošku využijeme ty pauzy, které jsou na hlavní stage líp, aby jsme prostě dali šanci v té druhé stage tady těm mladěsům, ať se ukážou. Já jsem jenom pro.
0: Jasný, hele, tak borci, slyšíte, jestli chcete, tak nejdýl do listopadu se ozvat Pepinovi a určitě se nebrání tomu, aby jste vystoupili na Springfestu, takže neváhejte a dejte vědět. No a my pojďme zase k hudbě, za chvilku se vrátíme a probereme, kde koupíte vstupenky a takový ty běžný věci, ale důležitý, který potřebujete vědět. Finally, the time

0: Stále ladíš Bumbeb na Rádiu Bčko, který je dneska věnovaný festivalu Springfest, už třetímu ročníku téhle skvělý akce, a my se teďko s Pepinem přesuneme na otázku, která je spíš organizační, řekneme si, kde koupit lístky. Takže Pepine, kde koupíme vstupenky na tuhle skvělou akci?
1: Lístky na GoOutu, jo, odkazy jsou na našem Facebooku, v bio na Instagramu, jo, Springfest podtržítko LTM, a tam jsme zůstali u GoOutu, máme s tím dobrý zkušenosti, lidi to prostě nějak teďka poslední dobu jenom tak pro zajímavost, tak jsem nějak zaslech, že to nějak hejtě, jo, ten GoOut, že tam jsou nějaký ty jako manipulační poplatky a nějaký takovýhle věci, jo, a prostě si myslím, že tu práci dělají dobře, jo, když má někdo problém, vrátí vstupný a tak, takže zůstali jsme u GoOutu, jako mně se ta jejich služba líbí prostě. Vstupenka letos bude o 100 korun levnější, jako loni. Díky za tu otázku, na to bych zapomněl. Chtěl jsem poděkovat městu Litoměřice, který nám teda na tenhle třetí ročník trošku pomohlo, podpořilo nás a my jsme přemýšleli, jak to zužitkujeme. A rozhodli jsme se, že to zužitkujeme tak, že nebudeme dělat dražší tu třetí vlnu vstupenek. Jo, necháme to, stojí to 690 korun, takže o 100 korun levnějš jak loni, a necháme tuhle cenu, nebudeme žádný ústupu, to zdražovat, něco takového. Jo, lidi, když přijdou, tak samozřejmě na bráně si lístek koupit můžou za prostě tuhle tu cenu. Jo, nebudeme tam dělat nějaký prostě akce, jo, plus 200 korun na poslední lístky, jako.
0: To je za mě super, no, jako to si myslím, že lidi určitě ocenějí. Málo který festival udělá takovouhle věc, že vlastně sleví ještě z předešlýho ročníku na ceně, to je jako dost výjimečný, a to klobouček, no. To
1: hele, myslím, zkusili jsme
0: udělali jako no, krásný krok pro lidi.
1: To, no, zkusili jsme to samozřejmě, protože jsme přemýšleli, jo, co, jako dostat tam víc lidí. Jo, třeba prostě ta 100 koruna hraje roli, i když tak si myslím, jo, že takovýhle nařechaný line-up za 700, to prostě neseženeš. Takže my se to snažíme dělat jako tak, aby to bylo prostě příznivý pro ty lidi, aby to nebyl žádný blázinec jako moneymakeovej. Ale no, zkusili jsme prostě tuhle cestu a uvidíme.
0: Ale je rozhodně super, že se do toho zapojilo i to město Litoměřice, to je vždycky fajn, když vlastně se spojí takhle to město s tou organizací té akce a dává to smysl, no. A trošku mi to vlastně jako nakopává i k tomu, jak jsi říkal, že jste slevnili teda, jestli vlastně je pro vás důležitý budovat tu komunitu kolem toho festivalu, a jestli si myslíš vlastně, že je to možná i důležitější, než mít ten našlapaný line-up.
1: No takhle mi to jako, takhle já to buduju. Já to nebuduju tak, že tam dám tu nejdražší českou kapelu a budu čekat nejvíc lidí za nejdražší vstupenky. Buduju ten festival, takže já chci, aby samozřejmě to tam chci mít pěkný. Snažím se tam mít zahraniční lidi a snažím se to mít kvalitní. Ale důležitější pro mě je právě ta komunita, aby, jako moje představa je, aby prostě bandy seděly u piva, u buštů, u ohně, a prostě někdo řekl, jdete na Springfest, jasně, a vůbec nikoho nezajímalo, kdo tam bude hrát, protože bude důvěra v to, že ten line bude vždycky dobrý, prostě lidi tam se sejdou vždycky dobrý a bude to super.
0: To je za mě správná cesta, jak to budujete, to je určitě moc fajn a já to cením velice. No, my si dáme další skladbu a za chvilku se pomalu rozloučíme, řekneme si ještě pár detailů o Springfestu a teďko si dáme někoho z line-upu. Myslím si, že bychom si mohli dát třeba Prop Dylana, který je letošní headliner a měl by vás nabudit na to, abyste dorazili na tenhle skvělý festival.

0: Tak jo, milí posluchači, my jsme pomalu na konci dnešního dílu pořadu Bumbeb a dneska tu probírám s Pepinem festival Springfest. Já ještě předtím, než mu dám poslední slovo, tak bych se chtěl zeptat na pár takových otázek, které mě zajímají, a jedna z nich je, že ty si, Pepine, vlastně minule říkal, že si ten festival chceš trošku víc užít, než to bylo naposled, a zajímalo by mě, jestli se ti to podařilo, jestli jsi ten festival užil jako víc jako osobně, než po té organizační stránce.
1: Jo, to se mi podařilo. To se mi podařilo, protože jsem si tam k sobě vzal stage manažera, prostě pozice, co se stará o ty kapely a prostě pouští je na pódium a takové věci, co jsem dělal já, jo. A na tom prvním ročníku. A vzal jsem kámoše, DJ Eddie z Českých Budějovic, zdravím, brácho, tyjo, díky za pomoc, letos tam bude znova. A ten prostě zařídí jako polovinu toho, co jsem dělal na tom prvním ročníku. Jo, takže užil jsem si to moc. Jako, ale to si to plánuju taky tak udělat.
0: Tak to jsem rád, že jsi to užil. A ještě mě zajímá, jestli máš nějaký svůj rituál, jako při tom, když vlastně začíná ta akce, den toho, kdy to vypukne celý.
1: No, nemám v ten den. Den předtím dělám takovej tanec slunce.
0: Co to znamená? Vysvětli našim posluchačům.
1: No, to znamená, když se postaví stage, s klukama postavíme stage, postavíme stánky a vlastně jdem si restnout domů na tu poslední noc, tak si dám pěkně 3 piva, cigo a nejlíp třeba kouknu na nějaký zápas, ono se třeba začíná mistrovství světa v hokeji, nebo něco takového. Tak já si úplně jako pustím třeba zápas, nebo úplně přestanu na to myslet. Vždycky se mi to, no teď dvakrát se mi to vyplatilo, tak doufám, že letos to bude to stejný a to počasí bude úplně super.
0: OK, tak jo. Já myslím, že bychom měli ještě zmínit asi nějaký vaše partnery nebo lidi, s kterýma spolupracujete, aby jsme na nikoho nezapomněli, a můžeš říct vlastně, co chceš, pozvi naše posluchače na 3. ročník Springfestu.
1: Hele, partnery, jo, jsou to kluci, ta moje banda, no, s kterou to děláme, prostě Bistro Rezavá, Habanero Music Club v Litoměřicích, skvělí lidi, pomáhají mi s tím, jak s organizací, tak tam s tím festivalem, s tou, jak jsem mluvil o té atmosféře, jo, tak s tím mi pomáhají hodně, protože mají stejnou vizi, úplně naprosto stejnou vizi jako já, jo, že prostě děláme to pro ty lidi a aby to prostě nějak vypadalo. A letos teda město Litoměřice nám vyšlo vstříc, takže to je takový, jako dá se říct, parťák náš.
0: Jasný, můžeme se těšit třeba na nějaký váš merch, můžeme tam koupit vaše...
1: Jo, bude tam, hele, bude tam zase stánek s našima věcma a ten stánek budou využívat i ty interpreti, jo, takže vím, že Prop Dylan doveze nějaký merch, vím o Truffle, právě bude taky něco prodávat, desky, jo, hlavně to nás asi zajímá, nejvíc nás dva, a lidi se k tomu můžou připojit i v ostatní, o kterých třeba nevím, ale většinou tak bývá jako na punk, že ty kapely přijedou a prostě mají v báglu ty věci a rovnou si to tam jako rozstřílej podle svých představ. Já za to nevybírám žádný výpalný a tak, takže nechávám to takovému freestylu tam.
0: No, tak super, tak hlavně ty vinily to zajímá, mě zajímá určitě, to jsem rád, že tam bude k možnosti pořídit, nebo bude možnost pořídit desky a doufám, že stihnu nějakou koupit a nechat si ji podepsat třeba. No tak jo, já ti, Pepine, děkuju, že jsi dorazil a představil si našim posluchačům 3. ročník festivalu Springfest, který proběhne už 9.5. areálu Zahradiček v Litoměřicích. Určitě doražte, bude to skvělá akce, bude krásně, počasí je objednaný, vstupenky koupíte, jak říkal Pepin, na Go Out, a my se na vás moc těšíme. Takže ještě jednou díky, Pepine, za to, že jsi dorazil.
1: Já děkuju velice. A všechny zvu, přijďte, kdo nebyl, tak si koupněte na nějaký naše Instagramy z těch ročníků předtím a tam je jasně vidět, v jaký pohodě to je.
0: Přesně tak, takže doražte a vidíme se na Springfestu. Yeah, competition is still none. One, two. Let's go.

Tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu tak je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím na zdárek.

Rufus du Sol in der Blume. A samozřejmě zrychlíme. Páč to dá rozum.

0: radio.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na rádio B.cz. Máme čtvrtek, něco po tý 19. Mě tady ty internety zase zlobějí, nevím proč, prostě ale... Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Fastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát trošku jiným podání. Tohle je prostě náš bobrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky.

Al drum and Bianco, ahoj. A zde je taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku a poslouchaj Veteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

si moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevate a Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Verčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electro Swing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika taková, jako jsme to hrávávali, a to Electro Swing.

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

známe. Znáte lidičky Mode Step? Dubstepovej projekt.

Wait a minute. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím

A zdravím Police, čau kámo. Už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových AKA Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo, a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta, Avík, Abicí a Switch, náš kamarád. Přijďte včas, páč, jelikož nýbrž a poněvadž kapacita omezena. Když Police možná

Posloucháš pořád Myšmaš na Bčku, jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bomboklád na vás.

anebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne? Ať do toho, myšmaše.

Prop Dylan, can you imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel od drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinulu, ne že ne.

Jak to menik. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Každopádně v pátek počítejte. Krapet s jinou parádou. A to swingovky budou.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, Roxy.

Když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hamba fackovala, kdybych nezahrál. 4. února v Roxy a nejen tam, nicméně v Roxy bude i moje maličkost. Takže budu rád.

8. po pátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do Etheru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. A jsem za to kůrník šopa rád.

0: A takhle nějak to bude vypadat v páteček. A nejen, i rovný výtky tam budou. Každopádně zase ve čtvrtek nesmí.
1: Je 8 hodin večer na rádiu B.

Krásný čtvrteční večer z roudnického studia Rádia Béčko. Přátelé, vítejte. Začíná nám další díl pořadu Vintage C. Tentokrát je to díl číslo 167. Já jsem Cvrkoslav Zelený a jak už je tomu zvykem, dnešní díl mám zase na starosti já. Takže se pohodlně běžte postavit, pohodlně si skočte pro něco dobrýho k pití. A myslím si, že ten dnešní díl po krátký odmlce můžeme odstartovat. Na první pece jsme měli Flatbeat a Mr. Oizo a jako druhou mám ještě větší parádu Out of Space a The Prodigy. Přátelé, začínáme, tohle je vintážek a tak dále, jak to znáte. Pojďme rovnou k muzice, ať dneska ještě něco stihneme. Tak pojď mi do tmy.

0: No a my plujeme dál na vlnách Rádia Béčko, přátelé, akorát nám dohráli Prodigy. A já jsem měl úplně jiný plán, co vám dneska pohovořím také na začátek, ale napadla mě taková skvělá informace, že vlastně Prodigy teď plánují nový koncert v České republice, bude to v rámci jejich tour a bude to 23. listopadu v O2 aréně. Takže pokud byste třeba měli chutě slyšet naživo nějakým způsobem, tak máte teď možnost. Nám už se to poštěstilo v minulosti, my jsme byli v Fórum Karlín, podle mě to bylo. A to byl vlastně poslední koncert v České republice, kdy byl ještě kompletní, než umřel Kýs a tak dále. Takže já jsem za to docela rád nějakým způsobem, že jsme si to zažili, byli jsme tam s bratrem a s partičkou. No ale teď se nabízí taková ta obnovená verze, nekompletní verze, ale zároveň si myslím, že ono stejně jak je to elektronická hudba do určitý míry, takže není co ztratit. Takže 23. listopad 2026 O2 Arena Praha. Pokud byste se chtěli mrknout na Prodigy, tak budou tady v našich luzích a hájích. No a já jsem vlastně vyčerpal celý ten svůj čas na vstup, takže si pojďme rovnou loupnout další song a pak teprve pohovoříme, co je jak novýho, znáte to. Já jsem vybral dneska na začátek celého vintážku takové rychlejší písničky, jak tradičně říkám, takovou diskošku a potom si dáme výklus na konec. Mám krásnou českou písničku dneska, nebudu předbíhat, ale neřeknu vám to ještě. Takže hele, dáme si dvě diskošky a pak rovnou pátá pecka, česká písnička. Já vzhledem k tomu, že mám pětiminutový ten na začátku, tak ta česká písnička bude vlastně skoro hned. Přátelé, další skladba Fatboy Slim a The Rockefeller Skunk. Pojďme rovnou na to, ať můžeme pohovořit, jo? Já jsem vám to slíbil. Rádio Bčko frčí dál, vy frčíte s náma, tak pojďme.
1: Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul.

0: Kosorci, právě ladíte vintážek s Rkoslávkem.
1: No a nám v rádiu dohrál Fatboy Slim, přátelé. Mám teda špatnou zprávu, Fatboy Slim asi letos do Prahy nepřijede. Jestli se nepletu, tak byl na Beats for Love, vole, nějaký rok, dva dozadu, něco na ten způsob. My jsme tam měli v plánu jet, ale nějak z toho sešlo a já už teď upřímně nemám úplně festivalový takový drive, nebo nějakým způsobem nezvládám dlouhý festivaly. Takže tak, Fatboy Slim asi musíme nechat na nějakou dobu, nechat bejt. Jako další je pro vás připravená skladba Born Sleepy od Underworldu, což znamená, že ty vlastně taky nepřijedou, ale jestli si to dobře pamatuju, tak ty zase byly na nějakým Metronom festivalu asi 3 roky nazpátek, něco na ten způsob. Hele, vem to čert, takže žádný Fatboy, žádný, vole, Underworldi, ale můžeme si letos poseknout Prodigy v O2 aréně někde na podzim, jak jsem hovořil, 23. listopad, jestli se nepletu, a tak dále, a tak dále. Já jsem měl pro vás připravený na tenhle vstup úplně jiný téma, ale napadlo mě to pozměnit. Dáme si téma, co dneska Štěpa pije, přátelé. A určitě vás nepřekvapí, že mám dneska Fernet, mám hranatej Fernet, který jsem dostal minulý víkend. Byl za náma kámoš ze Švýcarska, právě ten kámoš, u kterého jsme byli na výletě, o kterým jsem vám hovořil v minulém díle. A potřeboval si u mě vyzvednout nějaký věci a jako protislužbu mi přinesla Fernetu. Takže to tady teďkon poctivě piju a musím se přiznat, že ale máme 3 písničky za sebou, kde první měla 5 minut, druhá 5 minut a třetí 7 minut, jo. A já tady u toho chlastám jak prokoplávana. Hele, není to úplně dobrý si na začátek dávat takovýhle dlouhý písničky. Většinou je fajn, že se stihnu tak nějak rozkoukat, profackovat mezi songem, ale tentokrát je tomu jinak. Takže co dneska ještě papije, je to Fernet. Pivo jsem si ani nedával, protože je docela teplo venku, takže si vystačím s kořalkou. Doufám, že i vy máte nalitýho něco dobrýho takhle čtvrtečního večera podporujícího. A myslím si, že z téhle rubriky asi vše. Pojďme se rovnou mrknout na ten Born Sleepy a Underworld. Přátelé, pokračujeme dál. Vlny rádia Bčka vás ošplouchávají stále a dále. A budou až do 9. Tak pojďme dál.

0: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle, to tě dojme. Ven se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.
1: No a za náma už je skladba Born Slippy, přátelé, a vy jste určitě podle znělky poznali, že právě přichází česká písnička ve vintážku, a není tomu ani tenhle týden jinak. Dnešní skladba Jiří Korn a Ty to nemáš snadný. Pohodlně se na to postavte a pojďte si to rovnou se mnou poslechnout. Za mě to výběrová skladba, takže ještě jednou Jirka Korn a Ty to nemáš snadný. To je stejně jak já, vole. Na rádiu Bčko, vole.

0: Podívej se na nás, ty vepřová hlavo, jsme Češi! Jsme Češi, nejsme mimozemšťani!
1: No a my máme za sebou českou písničku vintážku, přátelé, tentokrát Jiří Korn a skladba Ty to nemáš snadný. Já jsem se snažil najít nějaký speciální informace o této pece, vlastně internet nic, tak jsem potom ještě znásilnil AI, jestli mi tam taky nedá nějaký, řekněme, informace, ale dala mi skoro prd. Takže vlastně to, co bych vám mohl říct, že to je skladba z roku 1986 a interpreta už jsme si hovořili. Hudbu napsal Ondřej Soukup a text je od Miroslava Černýho, je to pop lomeno synth pop z 80. let. Dočetl jsem se vlastně, že stálo za to na vrcholu kariéry Jiřího Korna nějak tak políznout takový ty západní trendy, takže to bylo tak nějak laděný a vole, to asi celý, co jsem z toho byl schopnej vyčíst. No ještě tam psali, že to je skladba plná ironie, jo, tak doufám, že na vás to také nepůsobilo. Já velice rád pracuju, už mi z toho vole vystupují pupínky pomaloučku, ale tak jako tak, tohle byla česká písnička o vintážku. Jirka Korn a Cvrko Brko, na jednom majku, znáte to. No a my už jsme se pomaloučku polohoučku v rámci Vinticí překlonili a překlenuli přes ten diskoškovej vibe a dostaneme se rovnou do takového pomalejšího nebo spíš do takového popovějšího odvětví. Jako první skladbu, která navazuje na Jirku Korna, mám Comanchero od Monrey, přátelé. Comanchero, moje srdcová skladba, já myslím, že se stane i tou vaší a pokud ne, tak si to pojďte pořádně poslechnout a určitě si to

zamilujete společně se mnou. Přátelé, Vintici pokračuje se skladbou Comanchero jako šestá písnička dnešního večera a podle mě netřeba přestovat. Tak pojďme na to a pojďme dalej.

No a nám už pomaloučku, polehoučku dohrálo Comanchero, přátelé. A hele, máme vole nějakých 20 minut dokonce, takže si myslím, že pravý čas na to trošku zrychlit a trošku si pohovořit o tom, co jsme dneska nestihli. Já jestli se nepletu, tak můj poslední díl byl švýcarský, kdy jsem vám popisoval ten svůj skvělý výlet a vlastně od té doby uteklo docela dost času, takže podle mě je čas na to zaměřit se na Velikonoce. Byl jsem tak jako tradičně vlastně poslední 3-4 roky u své babičky na vesnici v Koberovech. Ty vole, není to jednoduchý, jo, ale letos jsme to vzali celkem zkrátka. Vyčlenili jsme si nějaký baráky, který vynecháme, nějaký baráky, který vlastně navštívíme, ale když to vemu kolem a kolem, tak začínáme někde v 8, končíme ve 12, to jsou 4 hodiny. Obvykle jsme byli schopni zvládnout třeba 30-40 domů a s tím se nějakým způsobem snoubí 30-40 kořalek, což nejde. Já jsem onehdá zvracíval třeba 3x za dopoledne a tak dále a úplně mi to nedělalo dobře, takže letos jsme vyčlenili třeba 20-15 zastávek. Nějakým způsobem jsme ráno losovali o tom, kdo bude řídit po okolních vesnicích a kdo právě vyžere toho černého Petra, že se bude moct sestřelovat hnedka od rána. Vy už asi tušíte, vole, co jsem vyhrál já, jo. Samozřejmě jsem byl jako spolujezdec a první kořalku jsem měl třeba v 8.05 hnedka po ránu. Ale díky tomuhle omezenému množství jsem nějakým způsobem byl schopný dojít domů. Nějakým způsobem jsem nezvracel, nedělal jsem ostudu. Jediný teda, co je trošku problém v rámci téhle party, já jsem se zbudil třeba v 6 odpoledne v posteli, bez kalhot, v tričku a vůbec si nepamatuju, jak jsem šel ležet, takže ještě jsem se ptal babičky, jestli bylo všechno v pořádku, bylo, ta mi pak dala vývar a byl jsem se zeptat u sousedů, ty mě prý i viděli, jak jsme šli domů, takže všechno v pořádku, takže tolik jero alkoholikovo Velikonoce. Hele, berte to s nadhledem, ono, já spoustu z těch příbuzných, který bydlejí vlastně v těch domech, který navštěvujem, jsem neviděl rok, vlastně od těch posledních Velikonoc, oni mě taky ne, a nějakým způsobem se společně chceme napít, a tak dále, takže je to takový břemeno, který si spolu vlastně nesu na rameni každým rokem, ale letos jsme to docela krásně vyřešili. Pojďme si na další skladbu, kocourci. Další skladba je Oh Man! Send Me a Postcard od Shocking Blue, mě dohrává akorát podklad, takže si ji tam rovnou loupnem, pak mám povyprávím, kam pojedu příště, rozloučíme se a bude po prdeli. Tak jdeme dál, Shocking Blue a Send Me a Postcard, jedna z mých oblíbených.

0: Práve ladíš Vintage C.
1: No a my máme za sebou Shocking Blue, přátelé, a Send Me a Postcard. A nějakým způsobem koukám do hodin, že máme 15 minut do konce, takže to rozdělíme na dva stupy. V jednom stupu vám pohovořím, kam se vlastně chystám a co mám v plánu na jaro, i když vlastně jaro už je dávno, vole, za dveřmi nebo nějakým způsobem ve dveřích, tak plánuju teďkon výlet na červen, mělo by to být první půlka června a rozplánoval jsem si další Thajsko. Hele, původně jsem měl v plánu jet do Japonska, ale myslím si, že právě čas na toto odložit na podzim. Teďkon se všude válčí, já jsem se snažil nějakým způsobem vyhledat přestup nebo let tak, abych nepřestupoval někde tam, kde ty magoři s úděrkama na hlavě posílají bomby a nějakým způsobem se zdržujou. Já si úplně nemůžu dovolit, ne vlastně, že bych měl strach z toho, že mě někde odpálej, ale já mám spíš strach z toho, že bude nějaký útok na letiště a právě nemůžu si dovolit někde zůstat 14 dní, 3 týdny po tom, co jsem byl na 3 týdenní dovolený uzavřený na letišti, takže nějakým způsobem jsem naplánoval Thajsko. Objevil jsem, že letí krásný přímý let z Frankfurtu přímo do Bangkoku, takže vylište mi, teda vlezte mi na záda a letím rovnou tam, já myslím, že si dám Praha-Bangkok, tam teda přestoupím samozřejmě, poletím na, vlastně nebo přestoupím na menší letiště a poletím ještě do Trátu, odkud už si myslím, že bych mohl chytit nějaký vlak nebo autobus a lehoulince se dostat do cílové destinace. Cílová destinace bude tentokrát ostrov Mak a vybral jsem si ho z důvodu, že jsem si loni zranil rameno na skútru, takže jsem letos hledal ostrov, kde se nebude jezdit na motorkách, kde to je sjízdný na kole a tak dále. Takže tolik je rok mýmu výletu, pletím na ostrov Mak, kde bych rád strávil třeba 14 dní nějakým způsobem pohodičky, nějakým způsobem oddechu, relaxu, cestování a tak dále a tak dále. Takže si o tom určitě ještě pohovoříme. Zatím je to v plenkách, zatím to plánuju, ale minimálně už mám sehnaný všechny letenky a tyhle krámy, takže už to jenom zaplatím, což bude asi tenhle víkend a pak vám o tom povyprávím. Takže kocourci, červen, Thajsko, cvrko, brko, víte sami. No a vy stále ladíte Rádio Béčko, pojďme si dát rovnou vlastně předposlední skladbu. Já se s váma rozloučím následně, no a bude po prdeli. Takže co máme po Shocking Blue, je to Count 5 a Pretty Big Mouth. Pojďme rovnou na to.

nám právě dohráli Count 5, přátelé, a máme 10 minut do konce a myslím si, že už toho nic moc nestihnu. Možná bych tam stihnul krátkou písničku, pak se s váma rozloučit narychlo a tak dále, ale víte, že jak jsem docela ukecanej, tak mi to dělá problém tyhle zkrácený vstupy, takže uděláme si to tak, jak jsme zvyklí a tak, jak mě to vyhovuje, nezlobte se. Takže prdelky, díky za to, že jste ladili. Nějakým způsobem tady byla zase prodleva, hele, mě to úplně nejde dvakrát do týdne nebo dvakrát do měsíce, jak jsem sliboval, jednou za dva týdny. Ale snažím se, dělám co můžu, někdy mě i selže technika a tak dále. Ale pokud to vyjde, tak jako to vyšlo dneska, tak strašně byle rád přijdu, takhle po práci si na vás čas udělám a odvysíláme si díl. Určitě se další díl bude věnovat tomu, kam vlastně pojedu v Thajsku a tak dále, protože už budu mít propracovanější výlet. Určitě se můžeme mrknout ke mně na zahradu v rámci hovoření, protože tam rozjíždím záhony s paprikama, rajčatama a tak dále. No a co bych k tomu ještě dodal, já jsem Cvrkoslav Zelený, tohle je Rádio Bčko, pořad Vintycí, tentokrát číslo 167. Dostali jsme se společně až na konec, kde na 9. hodinu začne okusovat éter Malý pátek v produkci DJ Cynika, takže já vám doporučuji, nepřepínejte, i když je to pořád z úplně jinýho soudku než můj vintážek, ale tak jako tak je to dobrý kluk a je to dobrý rádio, vole, tak to nechte bejt a nepřepínejme, ne? No ano a kolem a kolem, hele, musím se s vámi rozloučit, takže děkuju ještě jednou za poslouchání, vole, za nějakou trpělivost a tak dále. Já jsem Cvrkoslav Zelený v pořadu Vintycí v éteru Rádia Bčka. No a to je úplně celý. A ty si tlustá bečko. To jsem nechtěl říct, úplně jste všichni ubený a máte se rádi. Díky, čau.

Ahoj, ahoj, milí posluchači. Je chvíli po deváté, čtvrtek, a to je ten pravý čas na náš pořad Malý pátek. Zdravím všechny nové i stávající posluchače, ať už jste kdekoliv, v práci, v autě, na zahrádkách, bavíte se a posloucháte Rádio B. A dnešní pořad, ve kterém v následující hodince uslyšíme skladby od tuzemských a zahraničních producentů světové scény. Bude to celé o drum and bassu. A jelikož mě bolí hlasivky více než obvykle, tak vám dopřeji hodinu hudby non-stop. My začneme, nebo aspoň vám řeknu, že tato skladba ze začátku je od producenta Spy. Jmenuje se Dreaming. A dále se můžete těšit na skladby od producentů, jako jsou Inej, Future Assassins, Cramp Pit, Rico Dan, Critical, Buckwell a mnoho, mnoho dalších. Já doufám, že si dnešní pořad užijete a budete mít příjemný večer. Posloucháte Malý pátek na Béčku.

Malý pátek, to já čeru. Věřte mi to na mou věru.

Put me on. A nám se pomalu náš pořad chýlí ke konci. Já bych sem chtěl všem poděkovat. Doufám, že jste si poslech užili. Díky, že posloucháte. Malý pátek je tady pro vás každý čtvrtek od 9 hodin. Já jsem DJ Cynic a přeji vám příjemný večer.

tady poslední skladbu dnešního večera, Moonriser od Paperclip a Machine. Ještě jednou přeji příjemný večer.

jednu skladbu nakonec a ta bude od producenta Fipes. Je to v remixu Dope Amo udělal originální verzi a Fipes ji zremixoval Kill Bill. A tak už tady naposled. Mějte hezký večer, díky za poslech. Poslouchali jste Malý pán.

can show where to go.

0: Magic 10, mom don't believe her. Pain case.
1: On the lazy.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí.

Radio Bečko. Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prvé žije. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Vamos.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: začíná pořad Exkluziv na Rádiu B.
1: Ahoj, já jsem DJ Sajnik, zastupující projekt Dravy Basy. Zdravím všechny posluchače Rádia B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.